0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
5: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.

0: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.
1: Když se taky stýská a najednou zdá se máme proč znovu se znát.

Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Hrajeme hity pro

počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.